za životem sklamané. Či jen v lásce je tak nestále. Zavíkla srdce vystav, jen račte pohledět, zde konec je všem snům.